0: Ani vlak, krostali chubu prošel.
1: Znám opäť, myslíš na mene i tvoje.
2: 3 Triple Z, 92.3 FM.
3: 3 Triple Z, 92.3 FM.